0: i teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nově lze na živnostenském úřadu v Kroměříži platit bezhotovostně. Uherskohradišťská střední škola získá modernější vybavení.

0: Kraj podpoří modernizaci strojního vybavení střední školy Centra odborné přípravy technické v Uherském Brodě. Investice za téměř 12 milionů korun přinese škole 10 nových obráběcích strojů, včetně CNC technologií. Studenti tak budou pracovat s vybavením odpovídajícím současné průmyslové výrobě. Většinu nákladů pokryje Zlínský kraj. Škola přispěje 1 milionem korun. Modernizace má být dokončena ještě letos.
1: Zlínsko.
0: V Baťově mrakodrapu ve Zlíně ubylo případů vandalismu. Zlínský kraj, který v budově sídlí, proto hodnotí pozitivně zavedení nových bezpečnostních opatření. V minulosti návštěvníci poškodili například historické židle, zábradlí nebo výtah. Roční škody přesahovaly 100 000 korun. Problémy způsobovali také lidé bez domova, kteří v budově narušovali pořádek. Kraj proto nechal instalovat bezpečnostní rámy a kamery. Podle vedení úřadu opatření přinesla výrazné zlepšení a případů vandalismu i nevhodného chování výrazně ubylo. Baťův mrakodrap je přitom významnou kulturní památkou a jedním z nejznámějších příkladů baťovské architektury.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Po roční pauze se v Kroměříži uskutečnily tradiční sportovní hry pro seniory. Do soutěže se zapojilo 7 týmů z regionu. Nejlepší výkon předvedli seniori z Břestu, druhé místo obsadil tým z Jižní Hané a třetí skončili reprezentanti Kroměříže. Soutěžící se utkali v 7 disciplínách, ve kterých nechyběla například střelba na branku, hod na cíl, slalom nebo vědomostní soutěž. Akci uspořádalo město Kroměříž.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Star. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Vzpomínám, když tehda před léty začaly lítat rakety. Zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Zemědělci ze Zlínského kraje oslavili v Kroměříži dožínky. Nová autobusová linka spojí Zlínský kraj a Trenčín. A Slovácko v Mladé Boleslavi těsně prohrálo.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Zemědělci ze všech regionů Zlínského kraje v neděli oslavili v Kroměříži dožínky. Tradiční slavnost sklizně začala dožínkovým průvodem, který zamířil do podzámecké zahrady. Návštěvníci tam mohli vidět folklorní vystoupení, ukázky tradičních řemesel, zemědělskou techniku nebo program pro děti. Dožínky připomínají ukončení sklizně a poděkování za úrodu. V Kroměříži mají dlouholetou tradici. Konaly se zde až do roku 1974 a obnoveny byly v roce 2007. Letošní sklizeň ale podle zemědělců nebyla jednoduchá. Kvůli teplému a suchému jaru jsou výnosy některých plodin nižší než v minulých letech.
0: Uherskohradišťko.
1: Nová přeshraniční autobusová linka číslo 735 začne od neděle 30. srpna spojovat Zlín, Luhačovice, Uherský Brod a Trenčín. Linka vznikla ve spolupráci Zlínského kraje a Trenčanského kraje a má usnadnit cestování mezi Českem a Slovenskem. Slavnostní zahájení provozu se uskuteční v pondělí 30.

0: Teď už ale obce kvůli suchu přistoupily k omezení odběru vody z vodních toků nebo veřejného vodovodu. Zlínský kraj zároveň podporuje opatření, která mají pomoci zadržovat vodu v krajině. Do budoucna má být významným zdrojem pitné vody připravená přehrada u Vlachovic. A doporučení kraje? Šetřit vodou, omezit zalévání v nejteplejší části dne a využívat dešťovou vodu.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Fotbalisté Slovácka podlehli v pátém kole nejvyšší soutěže na hřišti Mladé Boleslavy 2-1. Domácí se dostali do vedení v prvním poločase a po hodině hry přidali druhý gól. Slovácko už v závěru dokázalo pouze snížit. Po pěti kolech tak stále čeká na první vítězství a má na kontě jediný bod.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Že už nás začínají předbíhat i roboti. Nejenom AI, ale já se bavím opravdu o robotech jako takových. Jo. Na robotických hrách v Pekingu, to jsem teď četla, zvládl humanoid stovku za 9,39 sekundy, tedy rychleji než světový rekord Usaina Bolta. Jenže po cíli nezvládl, jak se zabrzdit a skončil v bariéře, což se u Usaina Bolta snad stát jakoby nemůže. Takže zatím dobrý, v rychlosti to možná prohráváme, ale schopnosti zastavit včas nebo nějakým způsobem aspoň přemýšlet nad tím, co děláme, tak jsme ještě dobří. Ale jo, no, tož nějaká ta apokalypsa bude přicházet, že jo, budou nás mohlo nahrazovat. Ale co se rozhodně nenahradí, tak jsou super songy na rádiu Kroměříž, buďte s námi, krásný den přeji.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový poslech Rádia Kroměříž, novinky frčí k vám jako vždycky, tentokrát zabrousdáme do Zlína. Tady se hledají nové způsoby, jak pečovat o městskou zeleň v době klimatických změn, tedy je aktuálně hlavně sucha a nejvyšších nároků na příjemné prostředí ve městě. Pomáhají mu s tím odborníci z partnerských měst, například v Maďarsku a Litvě v rámci projektu Green Cities. Společně řeší hlavně podporu biodiverzity, květnaté louky, přírodně blízkou údržbu zelených ploch a zapojení veřejnosti do péče o městské prostředí. Hosté se ve Zlíně seznámili například se starým hřbitovem, lesním hřbitovem, přírodními loukami, Boněckou, lokalitami v Malenovicích a všechny možnými krásnými místami, například i centrálním parkem na jižních svazích, kde město rozvíjí vodní biotop a komunitní zahradu. Cílem takového krásného projektu je mít hlavně tady u nás pohodovou, příjemnou městskou zeleň, to si myslím, že každý ocení, ale získat také konkrétní doporučení, jak dál posílit zelenou infrastrukturu. Já si myslím, že než betonová džungle, tak ta zeleň nám tady tak nějak trošku líp prospívá. Takže držíme palec, doufám, že klimatické změny žádné velké nebudou a že ta zeleň poroste i v těchto velmi náročných podmínkách, tedy za dob sucha. Buďte s námi na Rádio Kroměříž. Super muzika letí k vám, to byly novinky a informace nejen z našeho regionu.
0: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Český filmový rybníček nám poslední dobou servíruje filmy a seriály tuzemských osobností či událostí, které měnily dějiny a nyní si na ně málo kdo vzpomene. Ale naštěstí se do toho filmaři vždy s plnou verbou pustí a vznikají opravdu zdařilé snímky, jako jsou Bratři, Vlny, Zátopek, Nepela a nyní i snímek Osamělý vlk, co jde právě do kin. Dokudrama Osamělý vlk sleduje život a bojové osudy stíhače ráv Josefa Františka. Režisér Ondřej Veverka představí divákům příběh letce, který se proslavil v řadách 303. polské stíhací perutě ráv během letecké bitvy o Británii. Příběh přiblíží Josefa Františka nejen jako letecké eso z 18 sestřely během bitvy o Británii, ale také jako člověka s vnitřními pochybnostmi a výjimečnou odvahou. Tak si jeho životní příběh nenechte v kinech ujít.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. To se nám to hvízdá. Raní jízda na

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nově lze na živnostenském úřadu v Kroměříži platit bezhotovostně. Uherskohradišťská střední škola získá modernější vybavení. A sportovní hry seniorů v Kroměříži ovládli zástupci Břestu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Nově lze na živnostenském úřadu v Kroměříži platit bezhotovostně. Kroměřížská radnice pořídila na odbor obecního živnostenského úřadu platební terminál. Takže lidé už nemusí správní poplatky hradit pouze v hotovosti. Kartou mohou zaplatit například poplatky za registraci živnosti nebo zemědělce, úkony na checkpointu, ale také pokuty a náklady na řízení.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská střední škola získá modernější vybavení. Zlínský kraj podpoří modernizaci strojního vybavení střední školy Centra odborné přípravy technické v Uherském Brodě. Investice za téměř 12 milionů korun přinese škole 10 nových obráběcích strojů, včetně CNC technologií. Studenti tak budou pracovat s vybavením odpovídajícím současné průmyslové výrobě. Většinu nákladů pokryje Zlínský kraj, škola přispěje 1 milionem korun. Modernizace má být dokončena ještě letos.
0: Zlínsko.
1: V Baťově mrakodrapu ve Zlíně ubylo případů vandalismu. Zlínský kraj, který v budově sídlí, proto hodnotí pozitivně zavedení nových bezpečnostních opatření. V minulosti návštěvníci poškodili například historické židle, zábradlí nebo výtah. Roční škody přesahovaly 100 000 korun. Problémy způsobovali také lidé bez domova, kteří v budově narušovali pořádek. Kraj proto nechal instalovat bezpečnostní rámy a kamery. Podle vedení úřadu opatření přinesla výrazné zlepšení a případů vandalismu i nevhodného chování výrazně ubylo. Baťův mrakodrap je přitom významnou kulturní památkou a jedním z nejznámějších příkladů baťovské architektury.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Po roční pauze se v Kroměříži uskutečnily tradiční sportovní hry pro seniory. Do soutěže se zapojilo 7 týmů z regionu. Nejlepší výkon předvedli seniori z Břestu, druhé místo obsadil tým z Jižní Hané a třetí skončili reprezentanti Kroměříže. Soutěžící se utkali v 7 disciplínách, ve kterých nechyběla například střelba na branku,

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejenom z našeho regionu, ale tentokrát zamíříme do Kroměříže. Kroměřížský bazén, který připravuje rekonstrukci vnitřních prostor krytého plaveckého bazénu a hledá projektanta pro novou dokumentaci. Uvnitř vzniknou nové šatny, podlahy, obklady i rozvody. Město upraví vstupní část, přesune posilovnu a doplní wellness i vodní prvky. Rekonstrukce zlepší komfort návštěvníků, sportovní zázemí i provoz celého bazénu. Město chce mít investici připravenou tak, aby jí mohlo nové vedení zahájit v roce 2027.
2: Tržiště žije! Kroměřížské tržiště na Vejvanovského ulici ožije poslední prázdninovou neděli. 30. srpna od 9 hodin vás čekají trhy, dobré jídlo, živá hudba a program pro děti. Přijďte ochutnat něco dobrého, nakoupit, poslechnout si muziku a hlavně si užít příjemný den s rodinou a přáteli. Tržiště žije v neděli 30. srpna od 9 hodin na Vejvanovského v Kroměříži. Vstup je zdarma.
3: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Před námi je spousta plánů a my přinášíme výběr. Například super akce nejenom v Kroměříži, ale v Kroměříž chystá od 18. 20. září novou městskou slavnost Kroměříž září, která zaplní velké náměstí i historické centrum hudbou, jídlem a pouličním uměním. V pátek program nabídne koncerty, večer vystoupení skupiny Divoký byl a od 21. hodiny noční pouliční umění v centru města. V sobotu návštěvníci ochutnají místní produkty, užijí si další pouliční program, filmové melodie a večerní laserovou show. V neděli slavnost pokračuje od 10 hodin v historickém centru a odpoledne přidá koncertní a pohádkový program na hlavní scéně. Takže pište do kalendáře 18. až 20. září.
0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Radio Kroměříž.
1: Hladíte Radio Kroměříž a svět vědy a techniky, tentokrát té vědy trošičku kočičí. Některé druhy rakoviny u koček jsou totiž geneticky velmi podobné těm lidským. Díky první podobné genetické mapě kočičích nádorů teď mohou lépe vědci zkoumat, jak rakovina vzniká a jak se šíří. Zajímavé je to hlavně u agresivních forem rakoviny prsu, které se u koček objevují častěji než u lidí. Výzkum tak může pomoci nejenom veterinární medicíně, ale i vývoji nové léčby pro člověka.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.
2: Legendární brouci The Beatles. Právě teď na Rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chce lépe chránit město před povodněmi. Bývalá restaurace v Domě kultury v Uherském Brodě dočasně poslouží pro přípravu školních obědů. A sdílená kola v Otrokovicích si za prvních 5 měsíců našla své uživatele.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice nechává zpracovat novou územní studii krajiny správního obvodu ORP Kroměříž, která má pomoci lépe plánovat opatření proti povodním. Studie má řešit nejen samotnou Kroměříž, ale také okolní obce. Zaměřit se má například na poldry, retenční nádrže a další vodní plochy, které mohou pomoci zadržovat vodu v krajině.

0: bude dočasně sloužit jako zázemí pro přípravu školních obědů. Město tak reaguje na rozsáhlou rekonstrukci školní kuchyně na základní škole na Výsluní. Prostory bývalé restaurace projdou potřebnými úpravami, aby splňovaly hygienické a provozní požadavky pro přípravu školního stravování. Denně se zde má připravit 800 obědů pro žáky a zaměstnance školy. Současně bude v Domě kultury zachován prostor pro kulturní a společenské aktivity. Město počítá s tím, že po dokončení rekonstrukce školní kuchyně se prostory vrátí ke svému původnímu využití.
1: Zlínsko.
0: Nové dětské hřiště u polikliniky v Otrokovicích začíná dostávat svou podobu. Na místě už vyrůstají první herní prvky, například velké letadlo s věží a s kluzavkou. Děti se mohou těšit také na lanovku, trampolínu, balanční stezku, houpačky nebo pískoviště s bagrem. Rekonstrukce hřiště začala v polovině července a stavební práce mají podle plánu pokračovat do poloviny září. Pokud vše půjde podle harmonogramu, děti by si nové hřiště mohly poprvé vyzkoušet na přelomu září a října. Investice města do rekonstrukce dosahují přibližně 7,7 milionů korun.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Sdílená kola v Otrokovicích si za prvních 5 měsíců našla své uživatele. Od začátku března do konce července lidé uskutečnili více než 16 tisíc výpůjček a na kolech ujeli přes 21,5 tisíce kilometrů. Do systému se registrovalo 1637 uživatelů. K dispozici je 60 kol na 17 stanovištích. Průměrná výpůjčka trvá...
2: Rádio
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
1: Tržiště žije! Kroměřížské tržiště na Vejvanovského ulici ožije poslední prázdninovou neděli. 30. srpna od 9 hodin vás čekají trhy, dobré jídlo, živá hudba a program pro děti. Přijďte ochutnat něco dobrého, nakoupit, poslechnout si muziku a hlavně si užít příjemný den s rodinou a přáteli. Tržiště žije v neděli 30. srpna od 9 hodin na Vejvanovského v Kroměříži. Vstup je zdarma.
2: Rádio Zlínského kraje. Rádio

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na novinky nejenom z našeho regionu. Baťův mrakodrap ve Zlíně začíná modernizaci parkovacího domu. Přibude 38 míst a nové dobíjecí stanice pro elektromobily. Vznikne i zastřešení horního patra a fotovoltaika na střeše. Elektřina se využije přímo v budově a sníží provozní náklady. Hotovo má být začátkem roku 2027. Během prací mohou lidé počítat s dočasným omezením parkování, no a všeho, co se týče různých modernizací a rekonstrukcí. Takže tedy Baťův mrakodrap bude mít krásné nové parkování.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
3: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Zeleň máme všichni rádi a tak k tomu přistoupili i ve strategické průmyslové zóně v Holešově. Tady přibývá zeleně za více než 14 milionů korun. Zlínský kraj zde vysadil téměř 1500 stromů a 1400 keřů. Zakládá přes 6 hektarů travnatých ploch a vybudoval také nový biokoridor pro bezpečný pohyb živočichů. Součástí úprav je zasakovací průleh o rozloze více než 1,5 hektaru, který má zadržovat dešťovou vodu a pomáhat při přívalových srážkách. V zóně zároveň finišuje více než 3 kilometry dlouhá cyklostezka, která ji propojí s Holešovem a má být hotová letos v srpnu. Téměř 12 milionů korun z celkových nákladů mají pokrýt evropské a národní dotace. V průmyslové zóně nyní působí 10 investorů. Další firmy připravují nové provozy a výrobní areály.
2: Společnost Vape SRO Kroměříž nabízí další volné pozice pro obsluhu moderních CNC kovovyráběcích strojů a jiných technologií do trojsměnného provozu s možností dohody i na dvousměnný provoz. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a řadu výhodných benefitů. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a www.vape.eu. Svůj životopis zasílejte na adresu romana.mlčochová@vape.cz nebo volejte na telefonní číslo 573 308 131.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž má nové dětské hřiště na Švabinského nábřeží. Ve Váženech vznikne nový plot a odstavná stání. A svatý Hostýn opět patřil běžcům a běžkyním.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice dokončila nové velké dětské hřiště ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží. Děti tam najdou dvě herní sestavy z akátového dřeva, velkou workoutovou sestavu, stůl na ping-pong a posezení. Součástí úprav bylo také zastínění stávajícího pískoviště. Město zároveň v poslední době dokončilo nebo připravilo několik dalších dětských hřišť, například ve Váženech, ulici Úprkova nebo na Hanáckém náměstí.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž nechá upravit okolí mateřské školy ve Vážanech. Před budovou vzniknou tři nová odstavná stání, která budou sloužit především rodičům při krátkodobém parkování, při přivádění a vyzvedávání dětí. Součástí stavby bude také nový chodník a oplocení areálu školky, která má zvýšit bezpečnost dětí. Práce začnou do konce srpna a hotovo by mělo být nejpozději během října.
0: Zlínsko.
1: Volební strany už znají čísla pro komunální volby v Otrokovicích. V Otrokovicích už je jasno o číslech, pod kterými budou jednotlivé volební strany kandidovat v letošních komunálních volbách. Losování proběhlo v pondělí 24. srpna na Městském úřadu Otrokovice. Volby do zastupitelstva města Otrokovice se uskuteční 9. a 10. října 2026. O 23 míst v zastupitelstvu se uchází celkem 8 kandidátních listin, které dohromady nabídly 23 kandidátů.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Tradiční běžecký závod na svatý Hostýn přilákal také letos početné startovní pole. Na trať se vydali závodníci různých věkových kategorií a čekalo je náročné stoupání až k cíli na svatém Hostýně. Závodníci museli zvládnout náročnou trasu s výrazným převýšením. Atmosféru závodu podpořila také účast vzácných hostů, mezi nimiž nechyběli bývalí čeští reprezentanti. V kategorii mužů zvítězil Pavel Dvořák z týmu Atletika Alojzov, který 5-kilometrové stoupání zvládl v čase 23.16. Mezi ženami dominovala Linda Mrázková z Děčína s časem 27.33. Závod přilákal běžce z různých částí republiky a nechyběli ani účastníci ze Slovenska. Pro diváky

0: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž, ladíte, krásný den, přejeme, pojďme na novinky. Zlínský kraj chce udržet tradiční řemesla při životě a hlavně zajistit, aby jejich znalosti nezůstaly jen u současné generace. Nová koncepce na období 2026 až 36 počítá s větším zapojením škol, muzeí i samotných řemeslníků. Z workshopy pro veřejnost a také s lepšími možnostmi prezentace a prodeje výrobků. Podporovat se má třeba modrotisk, výšivka, košíka, hrnčířství nebo práce se dřevem. A dává to smysl, protože tradiční řemesla nejsou jen připomínkou minulosti, ale pořád živou součástí regionu, kterou je potřeba předávat dál. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž. Krásný den přejeme.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Tržiště žije. Kroměřížské tržiště na Vejvanovského ulici ožije poslední prázdninovou neděli. 30. srpna od 9 hodin vás čekají trhy, dobré jídlo, živá hudba a program pro děti. Přijďte ochutnat něco dobrého, nakoupit, poslechnout si muziku a hlavně si užít příjemný den s rodinou a přáteli. Tržiště žije. V neděli 30. srpna od 9 hodin na Vejvanovského v Kroměříži. Vstup je zdarma.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Rádio Kroměříž a to nejlepší z milénia. Právě teď.

Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Je středa 26. srpna a právě posloucháte Rádio Kroměříž. Pojďme se podívat na dnešní počasí. V Kroměříži dnes bude převážně oblačno až zataženo. Během odpoledne a večera by ale měla oblačnost postupně ubývat. Přehánky se mohou objevit jen ojediněle. Teploty se během dne dostanou na 22 až 25 stupňů. Takové je dnešní počasí. Užijte si středeční den s Rádiem Kroměříž.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chce lépe chránit město před povodněmi. Bývalá restaurace v Domě kultury v Uherském Brodě dočasně poslouží pro přípravu školních obědů. A sdílená kola v Otrokovicích si za prvních 5 měsíců našla své uživatele.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice nechává zpracovat novou územní studii krajiny správního obvodu ORP Kroměříž, která má pomoci lépe plánovat opatření proti povodním. Studie má řešit nejen samotnou Kroměříž, ale také okolní obce. Zaměřit se má například na poldry, retenční nádrže a další vodní plochy, které mohou pomoci zadržovat vodu v krajině. Město zároveň pokračuje v přípravě konkrétních protipovodňových opatření. Ta mají chránit Kroměříž před rozlitím řek Moravy, Moštěnky, Kotojetky, Zacharky a Vážanského potoka. Celková ochrana má být rozdělena do několika etap. Součástí plánu je například vybudování ochranných hrází, retenčních nádrží nebo dalších opatření, které mají snížit riziko zaplavení. Nová studie by měla být dokončena nejpozději v prosinci 2028 a městu i okolním obcím má dát podklad pro další rozhodování o tom, jak krajinu účinně chránit před velkou vodou.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Bývalá restaurace v Domě kultury v Uherském Brodě bude dočasně sloužit jako zázemí pro přípravu školních obědů. Město tak reaguje na rozsáhlou rekonstrukci školní kuchyně na základní škole na Výsluní. Prostory bývalé restaurace projdou potřebnými úpravami, aby splňovaly hygienické a provozní požadavky pro přípravu školního stravování. Denně se zde má připravit 800 obědů pro žáky a zaměstnance školy. Současně bude v Domě kultury zachován prostor pro kulturní a společenské aktivity. Město počítá s tím, že po dokončení rekonstrukce školní kuchyně se prostory vrátí ke svému původnímu využití.
0: Zlínsko.
1: Nové dětské hřiště u polikliniky v Otrokovicích začíná dostávat svou podobu. Na místě už vyrůstají první herní prvky, například velké letadlo s věží a s kluzavkou. Děti se mohou těšit také na lanovku, trampolínu, balanční stezku, houpačky nebo pískoviště s bagrem. Rekonstrukce hřiště začala v polovině července a stavební práce mají podle plánu pokračovat do poloviny září. Pokud vše půjde podle harmonogramu, děti by si nové hřiště mohly poprvé vyzkoušet na přelomu září a října. Investice města do rekonstrukce dosahují přibližně 7,7 milionů korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Sdílená kola v Otrokovicích si za prvních 5 měsíců našla své uživatele. Od začátku března do konce července lidé uskutečnili více než 16 000 výpůjček a na kolech ujeli přes 21,5 tisíce kilometrů. Do systému se registrovalo 1637 uživatelů. K dispozici je 60 kol na 17 stanovištích. Průměrná výpůjčka trvá 12 minut a více než 9 z 10 jízd je kratších než 15 minut. Podle města se tak potvrzuje, že sdílená kola slouží především ke krátkým cestám po Otrokovicích a mohou být alternativou k jízdě autem.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.

0: 55 ve směru na Zlín, mezi 26. a 27. kilometrem. Kvůli pracím na vozovce je tam uzavřený jeden jízdní pruh. Provoz tedy může být pomalejší. A ještě upozornění na silnici mezi Horním Lapačem a Frištákem, kde probíhají práce na vozovce a provoz je veden kyvadlově. Dlouhodobější omezení pak platí také v Nedakonicích, kde je část silnice uzavřená kvůli stavebním pracím. Tak pozor na cestách, ať dorazíte do cíle v klidu a bezpečně. A tohle byly aktuální dopravní zprávy a vy posloucháte Rádio Kroměříž.
1: Dopravní linka Zlínského kraje 577-477-123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
2: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: S vámi je Rádio Kroměříž, krásný den přejeme. Pokud byste rádi něčemu posloužili, tak prosím vás například darovat krev. To má totiž smysl. Přes léto dárců tradičně ubývá a tak kroměřížská nemocnice hledá pravidelné dárce i ty, kteří by přišli úplně poprvé. Samotný odběr trvá jen pár minut, odebere se zhruba 450 ml krve a právě ta může pomoci pacientům po úrazech, při operacích nebo léčbě vážných nemocí. Takže pokud můžete krev darovat, možná je právě teď dobrá chvíle se objednat, zabere vám to jenom kousíček a někomu tím můžete pomoci. No, mám pro vás i dobrou zprávu, dostanete od sestřiček papír a ten den si můžete udělat klid, pohodu na lůžku, nemusíte do práce, dostanete za to i nějaké úlevy na daních, takže i má to i dobrou tuhle stránku, ale každopádně měli bychom to dělat hlavně od srdce, když už je to krev, tak jo. Více informací najdete i na stránkách nemocnice Kroměříž. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, krásný den.
2: Společnost VAPE SRO Kroměříž nabízí další volné pozice pro obsluhu moderních CNC kovovyráběcích strojů a jiných technologií do trojsměnného provozu s možností dohody i na dvousměnný provoz. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a řadu výhodných benefitů. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a www.vape.eu. Svůj životopis zasílejte na adresu romana.mlčochová@vape.cz nebo volejte na telefonní číslo 573 308 131.
3: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší rádio Kroměříž. V roce 1904 se v Kroměříži narodil Ludvík Páleníček. V Kroměříži maturoval na reálném gymnáziu v roce 1922. Na Karlově univerzitě v Praze vystudoval češtinu a němčinu, učitelský obor. Mezi lety 1927 až 1945 učil na obchodní akademii v Kroměříži. Během této doby se stal organizátor a režisér místního ochotnického dění v souboru Spolek pokrokového studentstva Milíč. Redigoval také časopis Divadelní kultura a později Nezávislá scéna. Později také vystudoval divadelní vědu. Externě přednášel na Vysoké škole ekonomické, dějiny české a slovenské kultury. Páleníček je autorem řady publikací o divadle a výtvarném umění. Zaměřil se na výklad a dílo dalšího kroměřížského rodáka Maxe Švabinského. Na počest Ludvíka Páleníčka byla jedna z kroměřížských ulic pojmenována Páleníčkova. Zemřel v roce 1991. Pohřben je v Kroměříži.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: I na Hradišťsku jsme si blíž.
5: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Je středa 26. srpna a právě ladíte Rádio Kroměříž. Podívejme se, jaké počasí nás dnes čeká pro Zlínský kraj. Středa bude zpočátku převážně pod oblačnou oblohou, ale během odpoledne a večera by se měla oblačnost postupně protrhávat a místy se ukáže i polojasná obloha. Přehánky se mohou objevit jen ojediněle. Teploty dnes vystoupí na příjemných 22 až 25 stupňů, takže žádné velké teplotní drama, spíš pohodový letní den s občasným sluníčkem. Užijte si dnešní středu, ať už jste v práci, na cestách nebo někde venku. Rádio Kroměříž vám k tomu hraje celý den.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž má nové dětské hřiště na Švabinského nábřeží. Ve Váženech vznikne nový plot a odstavná stání. A svatý Hostýn opět patřil běžcům a běžkyním.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice dokončila nové velké dětské hřiště ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží. Děti tam najdou dvě herní sestavy z akátového dřeva, velkou workoutovou sestavu, stůl na ping-pong a posezení. Součástí úprav bylo také zastínění stávajícího pískoviště. Město zároveň v poslední době dokončilo nebo připravilo několik dalších dětských hřišť, například ve Váženech, ulici Úprkova nebo na Hanáckém náměstí.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž nechá upravit okolí mateřské školy ve Vážanech. Před budovou vzniknou tři nová odstavná stání, která budou sloužit především rodičům při krátkodobém parkování, při přivádění a vyzvedávání dětí. Součástí stavby bude také nový chodník a oplocení areálu školky, která má zvýšit bezpečnost dětí. Práce začnou do konce srpna a hotovo by mělo být nejpozději během října.
0: Zlínsko.
1: Volební strany už znají čísla pro komunální volby v Otrokovicích. V Otrokovicích už je jasno o číslech, pod kterými budou jednotlivé volební strany kandidovat v letošních komunálních volbách. Losování proběhlo v pondělí 24. srpna na Městském úřadu Otrokovice. Volby do zastupitelstva města Otrokovice se uskuteční 9. a 10. října 2026. O 23 míst v zastupitelstvu se uchází celkem 8 kandidátních listin, které dohromady nabídly 23 kandidátů.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Tradiční běžecký závod na svatý Hostýn přilákal také letos početné startovní pole. Na trať se vydali závodníci různých věkových kategorií a čekalo je náročné stoupání až k cíli na svatém Hostýně. Závodníci museli zvládnout náročnou trasu s výrazným převýšením. Atmosféru závodu podpořila také účast vzácných hostů, mezi nimiž nechyběli bývalí čeští reprezentanti. V kategorii

0: Rádio Kroměříž. Doprava aktuálně.
1: Před chvilkou nám odbyla 11. hodina a pojďme se podívat na to, co se právě teď děje na silnicích. Začneme na dálnici D1 u Kroměříže, kde ve směru na Ostravu zdržení způsobuje porouchané vozidlo. Událost je hlášena v okolí 257. kilometru, takže pokud tudy právě projíždíte, počítejte se zdržením a buďte opatrní. Komplikace jsou také na dálnici D55 ve směru na Zlín, mezi 26. a 27. kilometrem. Kvůli opravě vozovky je tam uzavřený jeden jízdní pruh a omezení potrvá během dne. Pozor také na silnici mezi Horním Lapačem a Frištákem. Probíhají tam práce na vozovce. Provoz je veden kyvadlově a průjezd tak může chvíli trvat. A ještě jedno dlouhodobější omezení. V Nedakonicích je kvůli stavebním pracím uzavřená část silnice. Objízdná trasa vede přes Polešovice, Moravský Písek, Veselí nad Moravou, Chylice, Novosleské Lázně a Kunovice. To jsou aktuální dopravní situace. Přejeme vám krásný, hezký den s Rádiem Kroměříž.
0: Dopravní linka Zlínského kraje 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Český filmový rybníček nám poslední dobou servíruje filmy a seriály tuzemských osobností či událostí, které měnily dějiny a nyní si na ně málo kdo vzpomene. Ale naštěstí se do toho filmaři vždy s plnou verbou pustí a vznikají opravdu zdařilé snímky, jako jsou Bratři, Vlny, Zátopek, Nepela a nyní i snímek Osamělý vlk, co jde právě do kin. Dokudrama Osamělý vlk sleduje život a bojové osudy stíhače ráv Josefa Františka. Režisér Ondřej Veverka představí divákům příběh letce, který se proslavil v řadách 303. polské stíhací perutě ráv během letecké bitvy o Británii. Příběh přiblíží Josefa Františka nejen jako letecké eso z 18 sestřelí během bitvy o Británii, ale také jako člověka s vnitřními pochybnostmi a výjimečnou odvahou. Tak si jeho životní příběh nenechte v kinech ujít.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
3: Tržiště žije! Kroměřížské tržiště na Vejvanovského ulici ožije poslední prázdninovou neděli. 30. srpna od 9 hodin vás čekají trhy, dobré jídlo, živá hudba a program pro děti. Přijďte ochutnat něco dobrého, nakoupit, poslechnout si muziku a hlavně si užít příjemný den s rodinou a přáteli. Tržiště žije v neděli 30. srpna od 9 hodin na Vejvanovského v Kroměříži. Vstup je zdarma.
0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
4: Ahoj, tady Eva z Uherského Hradiště. Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž a tohle je můj single Play.

0: Rádio Kroměříž.
1: Před námi je spousta plánů a my přinášíme výběr. Například super akce nejenom v Kroměříži, ale v Kroměříž chystá od 18. 20. září novou městskou slavnost Kroměříž září, která zaplní velké náměstí i historické centrum hudbou, jídlem a pouličním uměním. V pátek program nabídne koncerty, večer vystoupení skupiny Divoký byl a od 21. hodiny noční pouliční umění v centru města. V sobotu návštěvníci ochutnají místní produkty, užijí si další pouliční program, filmové melodie a večerní laserovou show. V neděli slavnost pokračuje od 10 hodin v historickém centru a odpoledne přidá koncertní a pohádkový program na hlavní scéně. Takže pište do kalendáře 18. až 20. září.
0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
4: Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM.

0: Production. Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chce lépe chránit město před povodněmi. Bývalá restaurace v Domě kultury v Uherském Brodě dočasně poslouží pro přípravu školních obědů. A sdílená kola v Otrokovicích si za prvních 5 měsíců našla své uživatele.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice nechává zpracovat novou územní studii krajiny správního obvodu ORP Kroměříž, která má pomoci lépe plánovat opatření proti povodním. Studie má řešit nejen samotnou Kroměříž, ale také okolní obce. Zaměřit se má například na poldry, retenční nádrže a další vodní plochy, které mohou pomoci zadržovat vodu v krajině. Město zároveň pokračuje v přípravě konkrétních protipovodňových opatření. Ta mají chránit Kroměříž před rozlitím řek Moravy, Moštěnky, Kotojetky, Zacharky a Vážanského potoka. Celková ochrana má být rozdělena do několika etap. Součástí plánu je například vybudování ochranných hrází, retenčních nádrží nebo dalších opatření, které mají snížit riziko zaplavení. Nová studie by měla být dokončena nejpozději v prosinci 2028 a městu i okolním obcím má dát podklad pro další rozhodování o tom, jak krajinu účinně chránit před velkou vodou.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Bývalá restaurace v Domě kultury v Uherském Brodě bude dočasně sloužit jako zázemí pro přípravu školních obědů. Město tak reaguje na rozsáhlou rekonstrukci školní kuchyně na základní škole na Výsluní. Prostory bývalé restaurace projdou potřebnými úpravami, aby splňovaly hygienické a provozní požadavky pro přípravu školního stravování. Denně se zde má připravit 800 obědů pro žáky a zaměstnance školy. Současně bude v Domě kultury zachován prostor pro kulturní a společenské aktivity. Město počítá s tím, že po dokončení rekonstrukce školní kuchyně se prostory vrátí ke svému původnímu využití.
0: Zlínsko.
1: Nové dětské hřiště u polikliniky v Otrokovicích začíná dostávat svou podobu. Na místě už vyrůstají první herní prvky, například velké letadlo s věží a s kluzavkou. Děti se mohou těšit také na lanovku, trampolínu, balanční stezku, houpačky nebo pískoviště s bagrem. Rekonstrukce hřiště začala v polovině července a stavební práce mají podle plánu pokračovat do poloviny září. Pokud vše půjde podle harmonogramu, děti by si nové hřiště mohly poprvé vyzkoušet na přelomu září a října. Investice města do rekonstrukce dosahují přibližně 7,7 milionů korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Sdílená kola v Otrokovicích si za prvních 5 měsíců našla své uživatele. Od začátku března do konce července lidé uskutečnili více než 16 000 výpůjček a na kolech ujeli přes 21,5 tisíce kilometrů. Do systému se registrovalo 1637 uživatelů. K dispozici je 60 kol na 17 stanovištích. Průměrná výpůjčka trvá 12 minut a více než 9 z 10 jízd je kratších než 15 minut. Podle města se tak potvrzuje, že sdílená kola slouží především ke krátkým cestám po Otrokovicích a mohou být alternativou k jízdě autem.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Hladíte rádio Kroměříž a svět vědy a techniky, tentokrát té vědy, trošičku kočičí. Některé druhy rakoviny u koček jsou totiž geneticky velmi podobné těm lidským. Díky první podobné genetické mapě kočičích nádorů teď mohou lépe vědci zkoumat, jak rakovina vzniká a jak se šíří. Zajímavé je to hlavně u agresivních forem rakoviny prsu, které se u koček objevují častěji než u lidí. Výzkum tak může pomoci nejenom veterinární medicíně, ale i vývoji nové léčby pro člověka.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
0: I na Zlínsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na novinky nejenom z našeho regionu. Baťův mrakodrap ve Zlíně začíná modernizaci parkovacího domu. Přibude 38 míst a nové dobíjecí stanice pro elektromobily. Vznikne i zastřešení horního patra a fotovoltaika na střeše. Elektřina se využije přímo v budově a sníží provozní náklady. Hotovo má být začátkem roku 2027. Během prací mohou lidé počítat s dočasným omezením parkování, no a všeho, co se týče různých modernizací a rekonstrukcí. Takže tedy Baťův mrakodrap bude mít krásné nové parkování.
2: Společnost Vape SRO Kroměříž nabízí další volné pozice pro obsluhu moderních CNC kovovyráběcích strojů a jiných technologií do trojsměnného provozu s možností dohody i na dvousměnný provoz. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a řadu výhodných benefitů. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a www.vape.eu. Svůj životopis zasílejte na adresu romana.mlčochová@vape.cz nebo volejte na telefonní číslo 573 308 131.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Zeleň máme všichni rádi a tak k tomu přistoupili i ve strategické průmyslové zóně v Holešově. Tady přibývá zeleně za více než 14 milionů korun. Zlínský kraj zde vysadil téměř 1500 stromů a 1400 keřů. Zakládá přes 6 hektarů travnatých ploch a vybudoval také nový biokoridor pro bezpečný pohyb živočichů. Součástí úprav je zasakovací průleh o rozloze více než 1,5 hektaru, který má zadržovat dešťovou vodu a pomáhá při přívalových srážkách. V zóně zároveň finišuje více než 3 kilometry dlouhá cyklostezka, která ji propojí s Holešovem a má být hotová letos v srpnu. Téměř 12 milionů korun z celkových nákladů mají pokrýt evropské a národní dotace. V průmyslové zóně nyní působí 10 investorů. Další firmy připravují nové provozy a výrobní areály.
2: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
3: Tržiště žije. Kroměřížské tržiště na Vejvanovského ulici ožije poslední prázdninovou neděli. 30. srpna od 9 hodin vás čekají trhy, dobré jídlo, živá hudba a program pro děti. Přijďte ochutnat něco dobrého, nakoupit, poslechnout si muziku a hlavně si užít příjemný den s rodinou a přáteli. Tržiště žije v neděli 30. srpna od 9 hodin na Vejvanovského v Kroměříži. Vstup je zdarma.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž má nové dětské hřiště na Švabinského nábřeží. Ve Váženech vznikne nový plot a odstavná stání. A svatý Hostýn opět patřil běžcům a běžkyním.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice dokončila nové velké dětské hřiště ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží. Děti tam najdou dvě herní sestavy z akátového dřeva, velkou workoutovou sestavu, stůl na ping-pong a posezení. Součástí úprav bylo také zastínění stávajícího pískoviště. Město zároveň v poslední době dokončilo nebo připravilo několik dalších dětských hřišť, například ve Váženech, ulici Úprkova nebo na Hanáckém náměstí.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž nechá upravit okolí mateřské školy ve Vážanech. Před budovou vzniknou tři nová odstavná stání, která budou sloužit především rodičům při krátkodobém parkování, při přivádění a vyzvedávání dětí. Součástí stavby bude také nový chodník a oplocení areálu školky, která má zvýšit bezpečnost dětí. Práce začnou do konce srpna a hotovo by mělo být nejpozději během října.
0: Zlínsko.
1: Volební strany už znají čísla pro komunální volby v Otrokovicích. V Otrokovicích už je jasno o číslech, pod kterými budou jednotlivé volební strany kandidovat v letošních komunálních volbách. Losování proběhlo v pondělí 24. srpna na Městském úřadu Otrokovice. Volby do zastupitelstva města Otrokovice se uskuteční 9. a 10. října 2026. O 23 míst v zastupitelstvu se uchází celkem 8 kandidátních listin, které dohromady nabídly 23 kandidátů.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Tradiční běžecký závod na svatý Hostýn přilákal také letos početné startovní pole. Na trať se vydali závodníci různých věkových kategorií a čekalo je náročné stoupání až k cíli na svatém Hostýně. Závodníci museli zvládnout náročnou trasu s výrazným převýšením. Atmosféru závodu podpořila také účast vzácných hostů, mezi nimiž nechyběli bývalí čeští reprezentanti. V kategorii mužů zvítězil Pavel Dvořák z týmu Atletika Alojzov, který 5-kilometrové stoupání zvládl v čase 23.16. Mezi ženami dominovala Linda Mrázková z Děčína s časem 27.33. Závod přilákal běžce z různých částí republiky a nechyběli ani účastníci ze Slovenska. Pro diváky i závodníky šlo o tradiční sportovní událost, která každoročně zpestřuje dění v regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pokud máte doma pejska, tak zbystřete. V Česku začala centrální evidence psů. Jediný oficiální registr, který má pomoct rychleji vracet ztracené psy domů a nejen to. Registraci provede na žádost majitele veterinář, a to do 7 pracovních dnů, typicky při čipování štěněte nebo při nejbližším přeočkování psa proti vzteklině. Majitelé, kteří na přeočkování teprve čekají, zákon zatím neporušují, protože registr se bude doplňovat postupně zhruba 3 roky podle platnosti jednotlivých vakcín. Evidence bude obsahovat údaje o psovi, čipu, majiteli, očkování proti vzteklině a také možnost nahlásit ztrátu nebo nález psa. Kontrolu bude řešit veterinární správa a za nesplnění povinnosti hrozí fyzickým osobám pokuta až 50 tisíc korun, právnickým až 300 tisíc korun. Bez zápisu v centrální evidenci psa navíc nebude platit očkování proti vzteklině. Evidence má zároveň stížit nelegální chovy, protože chovatelé budou muset štěňata registrovat ještě před předáním novému majiteli. Takže to jsou novinky na Rádiu Kroměříž. Já si myslím, že tentokrát ku prospěchu nás všech a hlavně našich 4.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: 103,3, 107 a 88,2 FM.
3: Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chce lépe chránit město před povodněmi. Bývalá restaurace v Domě kultury v Uherském Brodě dočasně poslouží pro přípravu školních obědů. A sdílená kola v Otrokovicích si za prvních 5 měsíců našla své uživatele.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice nechává zpracovat novou územní studii krajiny správního obvodu ORP Kroměříž, která má pomoci lépe plánovat opatření proti povodním. Studie má řešit nejen samotnou Kroměříž, ale také okolní obce. Zaměřit se má například na poldry, retenční nádrže a další vodní plochy, které mohou pomoci zadržovat vodu v krajině. Město zároveň pokračuje v přípravě konkrétních protipovodňových opatření. Ta mají chránit Kroměříž před rozlitím řek Moravy, Moštěnky, Kotojetky, Zacharky a Vážanského potoka. Celková ochrana má být rozdělena do několika etap. Součástí plánu je například vybudování ochranných hrází, retenčních nádrží nebo dalších opatření, které mají snížit riziko zaplavení. Nová studie by měla být dokončena nejpozději v prosinci 2028 a městu i okolním obcím má dát podklad pro další rozhodování o tom, jak krajinu účinně chránit před velkou vodou.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Bývalá restaurace v Domě kultury v Uherském Brodě bude dočasně sloužit jako zázemí pro přípravu školních obědů. Město tak reaguje na rozsáhlou rekonstrukci školní kuchyně na základní škole na Výsluní. Prostory bývalé restaurace projdou potřebnými úpravami, aby splňovaly hygienické a provozní požadavky pro přípravu školního stravování. Denně se zde má připravit 800 obědů pro žáky a zaměstnance školy. Současně bude v Domě kultury zachován prostor pro kulturní a společenské aktivity. Město počítá s tím, že po dokončení rekonstrukce školní kuchyně se prostory vrátí ke svému původnímu využití.
0: Zlínsko.
1: Nové dětské hřiště u polikliniky v Otrokovicích začíná dostávat svou podobu. Na místě už vyrůstají první herní prvky, například velké letadlo s věží a s kluzavkou. Děti se mohou těšit také na lanovku, trampolínu, balanční stezku, houpačky nebo pískoviště s bagrem. Rekonstrukce hřiště začala v polovině července a stavební práce mají podle plánu pokračovat do poloviny září. Pokud vše půjde podle harmonogramu, děti by si nové hřiště mohly poprvé vyzkoušet na přelomu září a října. Investice města do rekonstrukce dosahují přibližně 7,7 milionů korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Sdílená kola v Otrokovicích si za prvních 5 měsíců našla své uživatele. Od začátku března do konce července lidé uskutečnili více než 16 000 výpůjček a na kolech ujeli přes 21,5 tisíce kilometrů. Do systému se registrovalo 1637 uživatelů. K dispozici je 60 kol na 17 stanovištích. Průměrná výpůjčka trvá 12 minut a více než 9 z 10 jízd je kratších než 15 minut. Podle města se tak potvrzuje, že sdílená kola slouží především ke krátkým cestám po Otrokovicích a mohou být alternativou k jízdě autem.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší Rádio Kroměříž. V roce 1904 se v Kroměříži narodil Ludvík Páleníček. V Kroměříži maturoval na reálném gymnáziu v roce 1922. Na Karlově univerzitě v Praze vystudoval češtinu a němčinu, učitelský obor. Mezi lety 1927 až 1945 učil na obchodní akademii v Kroměříži. Během této doby se stal organizátor a režisér místního ochotnického dění v souboru Spolek pokrokového studentstva Milíč. Redigoval také časopis Divadelní kultura a později Nezávislá scéna. Později také vystudoval divadelní vědu. Externě přednášel na Vysoké škole ekonomické, dějiny české a slovenské kultury. Páleníček je autorem řady publikací o divadle a výtvarném umění. Zaměřil se na výklad a dílo dalšího kroměřížského rodáka Maxe Švabinského. Na počest Ludvíka Páleníčka byla jedna z kroměřížských ulic pojmenována Páleníčkova. Zemřel v roce 1991. Pohřben je v Kroměříži.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
7: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
8: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: S vámi je Rádio Kroměříž, krásný den přejeme. Pokud byste rádi něčemu posloužili, tak prosím vás například darovat krev. To má totiž smysl. Přes léto dárců tradičně ubývá a tak kroměřížská nemocnice hledá pravidelné dárce i ty, kteří by přišli úplně poprvé. Samotný odběr trvá jen pár minut, odebere se zhruba 450 ml krve a právě ta může pomoci pacientům po úrazech, při operacích nebo léčbě vážných nemocí. Takže pokud můžete krev darovat, možná je právě teď dobrá chvíle se objednat, zabere vám to jenom kousíček a někomu tím můžete pomoci. No, mám pro vás i dobrou zprávu, dostanete od sestřiček papír a ten den si můžete udělat klid, pohodu na lůžku, nemusíte do práce, dostanete za to i nějaké úlevy na daních, takže i má to i dobrou tuhle stránku, ale každopádně měli bychom to dělat hlavně od srdce, když už je to krev, tak jo. Více informací najdete i na stránkách nemocnice Kroměříž. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, krásný den.
2: Společnost Vape SRO Kroměříž nabízí další volné pozice pro obsluhu moderních CNC kovovyráběcích strojů a jiných technologií do trojsměnného provozu s možností dohody i na dvousměnný provoz. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a řadu výhodných benefitů. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a www.vape.eu. Svůj životopis zasílejte na adresu romana.mlčochová@vape.cz nebo volejte na telefonní číslo 573 308 131.
3: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž má nové dětské hřiště na Švabinského nábřeží. Ve Váženech vznikne nový plot a odstavná stání. A svatý Hostýn opět patřil běžcům a běžkyním.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice dokončila nové velké dětské hřiště ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží. Děti tam najdou dvě herní sestavy z akátového dřeva, velkou workoutovou sestavu, stůl na ping-pong a posezení. Součástí úprav bylo také zastínění stávajícího pískoviště. Město zároveň v poslední době dokončilo nebo připravilo několik dalších dětských hřišť, například ve Váženech, ulici Úprkova nebo na Hanáckém náměstí.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž nechá upravit okolí mateřské školy ve Vážanech. Před budovou vzniknou tři nová odstavná stání, která budou sloužit především rodičům při krátkodobém parkování, při přivádění a vyzvedávání dětí. Součástí stavby bude také nový chodník a oplocení areálu školky, která má zvýšit bezpečnost dětí. Práce začnou do konce srpna a hotovo by mělo být nejpozději během října.
0: Zlínsko.
1: Volební strany už znají čísla pro komunální volby v Otrokovicích. V Otrokovicích už je jasno o číslech, pod kterými budou jednotlivé volební strany kandidovat v letošních komunálních volbách. Losování proběhlo v pondělí 24. srpna na Městském úřadu Otrokovice. Volby do zastupitelstva města Otrokovice se uskuteční 9. a 10. října 2026. O 23 míst v zastupitelstvu se uchází celkem 8 kandidátních listin, které dohromady nabídly 23 kandidátů.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Tradiční běžecký závod na svatý Hostýn přilákal také letos početné startovní pole. Na trať se vydali závodníci různých věkových kategorií a čekalo je náročné stoupání až k cíli na svatém Hostýně. Závodníci museli zvládnout náročnou trasu s výrazným převýšením. Atmosféru závodu podpořila také účast vzácných hostů, mezi nimiž nechyběli bývalí čeští reprezentanti. V kategorii mužů zvítězil Pavel Dvořák z týmu Atletika Alojzov, který pětikilometrové stoupání zvládl v čase 23.16. Mezi ženami dominovala Linda Mrázková z Děčína s časem 27.33. Závod přilákal běžce z různých částí republiky a nechyběli ani účastníci ze Slovenska. Pro diváky i závodníky šlo o tradiční sportovní událost, která každoročně zpestřuje dění v regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejenom z našeho regionu, ale tentokrát zaměříme do Kroměříže. Kroměřížský bazén, který připravuje rekonstrukci vnitřních prostor krytého plaveckého bazénu a hledá projektanta pro novou dokumentaci. Uvnitř vzniknou nové šatny, podlahy, obklady i rozvody. Město upraví vstupní část, přesune posilovnu a doplní wellness i vodní prvky. Rekonstrukce zlepší komfort návštěvníků, sportovní zázemí i provoz celého bazénu. Město chce mít investici připravenou tak, aby jí mohlo nové vedení zahájit v roce 2027.
2: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: Rádio Kroměříž.
1: Před námi je spousta plánů a my přinášíme výběr. Například super akce nejenom v Kroměříži, ale v Kroměříž chystá od 18. 20. září novou městskou slavnost Kroměříž září, která zaplní velké náměstí i historické centrum hudbou, jídlem a pouličním uměním. V pátek program nabídne koncerty, večer vystoupení skupiny Divoký byl a od 21. hodiny noční pouliční umění v centru města. V sobotu návštěvníci ochutnají místní produkty, užijí si další pouliční program, filmové melodie a večerní laserovou show. V neděli slavnost pokračuje od 10 hodin v historickém centru a odpoledne přidá koncertní a pohádkový program na hlavní scéně. Takže pište do kalendáře 18. až 20. září.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: Rádio Kroměříž.
1: Zeleň máme všichni rádi a tak k tomu přistoupili i ve strategické průmyslové zóně v Holešově. Tady přibývá zeleně za více než 14 milionů korun. Zlínský kraj zde vysadil téměř 1500 stromů a 1400 keřů. Zakládá přes 6 hektarů travnatých ploch a vybudoval také nový biokoridor pro bezpečný pohyb živočichů. Součástí úprav je zasakovací průleh o rozloze více než 1,5 hektaru, který má zadržovat dešťovou vodu a pomáhat při přívalových srážkách. V zóně zároveň finišuje více než 3 kilometry dlouhá cyklostezka, která ji propojí s Holešovem a má být hotová letos v srpnu. Téměř 12 milionů korun z celkových nákladů mají pokrýt evropské a národní dotace. V průmyslové zóně nyní působí 10 investorů. Další firmy připravují nové provozy a výrobní areály.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Tržiště žije. Kroměřížské tržiště na Vejvanovského ulici ožije poslední prázdninovou neděli. 30. srpna od 9 hodin vás čekají trhy, dobré jídlo, živá hudba a program pro děti. Přijďte ochutnat něco dobrého, nakoupit, poslechnout si muziku a hlavně si užít příjemný den s rodinou a přáteli. Tržiště žije v neděli 30. srpna od 9 hodin na Vejvanovského v Kroměříži. Vstup je zdarma.
6: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chce lépe chránit město před povodněmi. Bývalá restaurace v Domě kultury v Uherském Brodě dočasně poslouží pro přípravu školních obědů. A sdílená kola v Otrokovicích si za prvních 5 měsíců našla své uživatele.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice nechává zpracovat novou územní studii krajiny správního obvodu ORP Kroměříž, která má pomoci lépe plánovat opatření proti povodním. Studie má řešit nejen samotnou Kroměříž, ale také okolní obce. Zaměřit se má například na poldry, retenční nádrže a další vodní plochy, které mohou pomoci zadržovat vodu v krajině. Město zároveň pokračuje v přípravě konkrétních protipovodňových opatření. Ta mají chránit Kroměříž před rozlitím řek Moravy, Moštěnky, Kotojetky, Zacharky a Vážanského potoka. Celková ochrana má být rozdělena do několika etap. Součástí plánu je například vybudování ochranných hrází, retenčních nádrží nebo dalších opatření, které mají snížit riziko zaplavení. Nová studie by měla být dokončena nejpozději v prosinci 2028 a městu i okolním obcím má dát podklad pro další rozhodování o tom, jak krajinu účinně chránit před velkou vodou.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Bývalá restaurace v Domě kultury v Uherském Brodě bude dočasně sloužit jako zázemí pro přípravu školních obědů. Město tak reaguje na rozsáhlou rekonstrukci školní kuchyně na základní škole na Výsluní. Prostory bývalé restaurace projdou potřebnými úpravami, aby splňovaly hygienické a provozní požadavky pro přípravu školního stravování. Denně se zde má připravit 800 obědů pro žáky a zaměstnance školy. Současně bude v Domě kultury zachován prostor pro kulturní a společenské aktivity. Město počítá s tím, že po dokončení rekonstrukce školní kuchyně se prostory vrátí ke svému původnímu využití.
0: Zlínsko.
1: Nové dětské hřiště u polikliniky v Otrokovicích začíná dostávat svou podobu. Na místě už vyrůstají první herní prvky, například velké letadlo s věží a s kluzavkou. Děti se mohou těšit také na lanovku, trampolínu, balanční stezku, houpačky nebo pískoviště s bagrem. Rekonstrukce hřiště začala v polovině července a stavební práce mají podle plánu pokračovat do poloviny září. Pokud vše půjde podle harmonogramu, děti by si nové hřiště mohly poprvé vyzkoušet na přelomu září a října. Investice města do rekonstrukce dosahují přibližně 7,7 milionů korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Sdílená kola v Otrokovicích si za prvních 5 měsíců našla své uživatele. Od začátku března do konce července lidé uskutečnili více než 16 000 výpůjček a na kolech ujeli přes 21,5 tisíce kilometrů. Do systému se registrovalo 1637 uživatelů. K dispozici je 60 kol na 17 stanovištích. Průměrná výpůjčka trvá 12 minut a více než 9 z 10 jízd je kratších než 15 minut. Podle města se tak potvrzuje, že sdílená kola slouží především ke krátkým cestám po Otrokovicích a mohou být alternativou k jízdě autem.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Český filmový rybníček nám poslední dobou servíruje filmy a seriály tuzemských osobností či událostí, které měnily dějiny a nyní si na ně málo kdo vzpomene. Ale naštěstí se do toho filmaři vždy s plnou verbou pustí a vznikají opravdu zdařilé snímky, jako jsou Bratři, Vlny, Zátopek, Nepela a nyní i snímek Osamělý vlk, co jde právě do kin. Dokudrama Osamělý vlk sleduje život a bojové osudy stíhače ráv Josefa Františka. Režisér Ondřej Veverka představí divákům příběh letce, který se proslavil v řadách 303. polské stíhací perutě ráv během letecké bitvy o Británii. Příběh přiblíží Josefa Františka nejen jako letecké eso z 18 sestřelí během bitvy o Británii, ale také jako člověka s vnitřními pochybnostmi a výjimečnou odvahou. Tak si jeho životní příběh nenechte v kinech ujít.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
3: Největší muzika. Muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
0: I na Hradišťsku jsme si blíž.
4: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na novinky nejenom z našeho regionu. Baťův mrakodrap ve Zlíně začíná modernizaci parkovacího domu. Přibude 38 míst a nové dobíjecí stanice pro elektromobily. Vznikne i zastřešení horního patra a fotovoltaika na střeše. Elektřina se využije přímo v budově a sníží provozní náklady. Hotovo má být začátkem roku 2027. Během prací mohou lidé počítat s dočasným omezením parkování, no a všeho, co se týče různých modernizací a rekonstrukcí. Takže tedy Baťův mrakodrap bude mít krásné nové parkování.
2: I na Zlínsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž má nové dětské hřiště na Švabinského nábřeží. Ve Váženech vznikne nový plot a odstavná stání. A svatý Hostýn opět patřil běžcům a běžkyním.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice dokončila nové velké dětské hřiště ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží. Děti tam najdou dvě herní sestavy z akátového dřeva, velkou workoutovou sestavu, stůl na ping-pong a posezení. Součástí úprav bylo také zastínění stávajícího pískoviště. Město zároveň v poslední době dokončilo nebo připravilo několik dalších dětských hřišť, například ve Váženech, ulici Úprkova nebo na Hanáckém náměstí.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž nechá upravit okolí mateřské školy ve Vážanech. Před budovou vzniknou tři nová odstavná stání, která budou sloužit především rodičům při krátkodobém parkování, při přivádění a vyzvedávání dětí. Součástí stavby bude také nový chodník a oplocení areálu školky, která má zvýšit bezpečnost dětí. Práce začnou do konce srpna a hotovo by mělo být nejpozději během října.
0: Zlínsko.
1: Volební strany už znají čísla pro komunální volby v Otrokovicích. V Otrokovicích už je jasno o číslech, pod kterými budou jednotlivé volební strany kandidovat v letošních komunálních volbách. Losování proběhlo v pondělí 24. srpna na Městském úřadu Otrokovice. Volby do zastupitelstva města Otrokovice se uskuteční 9. a 10. října 2026. O 23 míst v zastupitelstvu se uchází celkem 8 kandidátních listin, které dohromady nabídly 23 kandidátů.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Tradiční běžecký závod na svatý Hostýn přilákal také letos početné startovní pole. Na trať se vydali závodníci různých věkových kategorií a čekalo je náročné stoupání až k cíli na svatém Hostýně. Závodníci museli zvládnout náročnou trasu s výrazným převýšením. Atmosféru závodu podpořila také účast vzácných hostů, mezi nimiž nechyběli bývalí čeští reprezentanti. V kategorii mužů zvítězil Pavel Dvořák z týmu Atletika Alojzov, který 5-kilometrové stoupání zvládl v čase 23:16. Mezi ženami dominovala Linda Mrázková z Děčína s časem 27:33. Závod přilákal běžce z různých částí republiky a nechyběli ani účastníci ze Slovenska. Pro diváky i závodníky šlo o tradiční sportovní událost, která každoročně zpestřuje dění v regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a svět vědy a techniky, tentokrát té vědy, trošičku kočičí. Některé druhy rakoviny u koček jsou totiž geneticky velmi podobné těm lidským. Díky první podobné genetické mapě kočičích nádorů teď mohou lépe vědci zkoumat, jak rakovina vzniká a jak se šíří. Zajímavé je to hlavně u agresivních forem rakoviny prsu.

0: které se u koček objevují častěji než u lidí. Výzkum tak může pomoci nejenom veterinární medicíně, ale i vývoji nové léčby pro člověka.
1: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: nebudem se zraňovat, budem na sebe v koutě číhat, smát se a po očku sledovat,
1: a po očku sledovat,
0: je naše oči už se na to nebudou chtít dívat.
2: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší Rádio Kroměříž. V roce 1904 se v Kroměříži narodil Ludvík Páleníček. V Kroměříži maturoval na reálném gymnáziu v roce 1922. Na Karlově univerzitě v Praze vystudoval češtinu a němčinu, učitelský obor. Mezi lety 1927 až 1945 učil na obchodní akademii v Kroměříži. Během této doby se stal organizátor a režisér místního ochotnického dění v souboru Spolek pokrokového studentstva Milíč. Redigoval také časopis Divadelní kultura a později Nezávislá scéna. Později také vystudoval divadelní vědu. Externě přednášel na Vysoké škole ekonomické, dějiny české a slovenské kultury. Páleníček je autorem řady publikací o divadle a výtvarném umění. Zaměřil se na výklad a dílo dalšího kroměřížského rodáka Maxe Švabinského. Na počest Ludvíka Páleníčka byla jedna z kroměřížských ulic pojmenována Páleníčkova. Zemřel v roce 1991. Pohřben je v Kroměříži.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Bezbariérová kroměřížská radnice získala ocenění ve stavbě roku Zlínského kraje. V Uherském Brodě vznikne Centrum průmyslové robotiky a kroměřížský karatista vybojoval zlato v Salzburku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice slaví úspěch. Projekt nového výtahu v historické budově radnice získal čestné uznání v letošním ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje. Moderní prosklený výtah byl dokončen letos v lednu a výrazně zlepšil přístupnost budovy pro osoby se sníženou pohyblivostí. Součástí projektu byla také rekonstrukce sociálních zařízení a vybudování bezbariérových toalet. Ocenění udělila odborná porota, která letos posuzovala celkem 58 staveb z celého kraje.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Brodě vznikne nové tréninkové centrum průmyslové robotiky. Moderní pracoviště, označované jako Living Lab, bude sloužit pro výuku, testování i vývoj technologií v oblasti automatizace, robotiky a umělé inteligence. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Investorem bude Zlínský kraj. Náklady dosáhnou přibližně 42,5 milionu korun. Cílem je propojit školy s praxí a nabídnout studentům možnost pracovat s technologiemi, které dnes využívají moderní firmy.
0: Zlínsko.
1: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Seniori ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mladý karatista Adam Rauscher z karate klubu Kroměříž zaznamenal významný mezinárodní úspěch. Na prestižním turnaji Austrian Junior Open v rakouském Salzburku ovládl kategorii kumite juniorů do 76 kg a vybojoval zlatou medaili. Turnaje se zúčastnilo téměř 1000 závodníků z více než 20 evropských zemí. Adam Rauscher během soutěže předvedl suverénní výkon a ve finále porazil českého reprezentanta. Úspěch je o to cennější, že šlo o jednu z nejlépe obsazených mládežnických soutěží v Evropě.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chce lépe chránit město před povodněmi. Bývalá restaurace v Domě kultury v Uherském Brodě dočasně poslouží pro přípravu školních obědů. A sdílená kola v Otrokovicích si za prvních 5 měsíců našla své uživatele.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice nechává zpracovat novou územní studii krajiny správního obvodu ORP Kroměříž, která má pomoci lépe plánovat opatření proti povodním. Studie má řešit nejen samotnou Kroměříž, ale také okolní obce. Zaměřit se má například na poldry, retenční nádrže a další vodní plochy, které mohou pomoci zadržovat vodu v krajině. Město zároveň pokračuje v přípravě konkrétních protipovodňových opatření. Ta mají chránit Kroměříž před rozlitím řek Moravy, Moštěnky, Kotojetky, Zacharky a Vážanského potoka. Celková ochrana má být rozdělena do několika etap. Součástí plánu je například vybudování ochranných hrází, retenčních nádrží nebo dalších opatření, které mají snížit riziko zaplavení. Nová studie by měla být dokončena nejpozději v prosinci 2028 a městu i okolním obcím má dát podklad pro další rozhodování o tom, jak krajinu účinně chránit před velkou vodou.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Bývalá restaurace v Domě kultury v Uherském Brodě bude dočasně sloužit jako zázemí pro přípravu školních obědů. Město tak reaguje na rozsáhlou rekonstrukci školní kuchyně na základní škole na Výsluní. Prostory bývalé restaurace projdou potřebnými úpravami, aby splňovaly hygienické a provozní požadavky pro přípravu školního stravování. Denně se zde má připravit 800 obědů pro žáky a zaměstnance školy. Současně bude v Domě kultury zachován prostor pro kulturní a společenské aktivity. Město počítá s tím, že po dokončení rekonstrukce školní kuchyně se prostory vrátí ke svému původnímu využití.
0: Zlínsko.
1: Nové dětské hřiště u polikliniky v Otrokovicích začíná dostávat svou podobu. Na místě už vyrůstají první herní prvky, například velké letadlo s věží a s kluzavkou. Děti se mohou těšit také na lanovku, trampolínu, balanční stezku, houpačky nebo pískoviště s bagrem. Rekonstrukce hřiště začala v polovině července a stavební práce mají podle plánu pokračovat do poloviny září. Pokud vše půjde podle harmonogramu, děti by si nové hřiště mohly poprvé vyzkoušet na přelomu září a října. Investice města do rekonstrukce dosahují přibližně 7,7 milionů korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Sdílená kola v Otrokovicích si za prvních 5 měsíců našla své uživatele. Od začátku března do konce července lidé uskutečnili více než 16 tisíc výpůjček a na kolech ujeli přes 21,5 tisíce kilometrů. Do systému se registrovalo 1637 uživatelů. K dispozici je 60 kol na 17 stanovištích. Průměrná výpůjčka trvá 12 minut a více než 9 z 10 jízd je kratších než 15 minut. Podle města se tak potvrzuje, že sdílená kola slouží především ke krátkým cestám po Otrokovicích a mohou být alternativou k jízdě autem.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: A Událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
1: Rádio Kroměříž a Večerní pohoda.

Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: I can see you standing, honey, with his

0: Rockový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
1: Přátelé, na vlnách Rádia Kroměříž začíná další díl rockového žvance. Od mikrofonu a zdraví Lupo a mým dnešním hostem je Pavel Langer, takzvaný Paja Líbačka z kapely Focus. Teď by měli zpozornět hlavně posluchači na Zlínsku a Uherského Hradišku, protože tahle kapela je tam hodně, hodně oblíbená. Plní sály, plní areály a jak znám Páju, tak to bude hodně, hodně peprné. Pájo, vítám tě a jdeme na to.
2: Líbačka, zdravím rockový žvanec, Rádio Kroměříž a Lupíku, hlavně tebe. Miluju tuhle práci.
1: Už nám to začíná, takže pojďme do první písničky. Teď jsem slyšel, to nové CDčko vlastně je skvělé a ty nám ho nějak představ a představ taky tu první písničku, kterou odpálíme dnešní rokový žvanec.
2: Věčně jsme mladí, takže dáme věčné děti. Protože dokud máma funí, tak já zůstanu u ní. Text napsal Jirka Novák, hudbu udělal taky. Točili jsme to v Uherském Hradišti a myslím, že to vyšlo moc dobře. Ta písnička pojednává o tom, jak jsou mladí prostě pohodlní. Nebudou si přece hledat něco, když můžou být doma. Maminka vyžehlí, vypere, uvaří, takže proč bych se někam hrnul? Mama hotel je mama hotel.
1: Já už popřeju jenom příjemný poslech, protože k tomu se nedá co dodat. Já už budu Páju jenom hlídat a myslím, že dneska budu hodně, hodně pískat. Příjemný poslech. Kapela Focus a skladba Věčné děti.

0: musím pochválit Jirku Nováka, protože muzika perfektní, ale bombastický text, který si po dnešním rokovém žvanci určitě posluchači budou broukat. Pájo, já se teď zeptám na další písničku, kterou bychom si mohli pustit, ale předtím ještě posluchačům řeknu, že už teď mě bolí bránice, protože během písničky tady jsem se řezal jak kůň, ale jdeme do té další písničky s názvem, který už sám o sobě napovídá tomu, že to bude opět sranda.
1: Je to prdel, protože kudy tudy, vždycky máš na výběr, vždycky, buď půjdeš nahoru, nebo dolů. Nahoru víme, že je kosa, já radši půjdu dolů, tam mám totiž víc kamarádů.
0: Správný rocker tam stejně skončí, protože v podzemí tam je to teplíčko, ta vyhřátá virpulka, ty lehký děvy v ní a k tomu, když tam dojdeš za mnou i ty, Pájo, a budeš dělat ty jitrničky, klobásky, co víc si přát. Po případě ještě bublinky ve vodě.
1: Přesně tak, zabijeme prasátko, naděláme žvancu, to bude, to miluju tuhle práci.
0: Myslím, že se zhodneme, že se vlastně těšíme na ten posmrtný život.
1: Přesně tak.
0: Takže fokus a skladba kudy tudy, příjemný poslech.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: To, co tady během písniček zní, tak to je nesmrtelná komedie, kterou tady paní Líbačka vlastně předvádí. Aspoň, co tady, co se dá pustit ještě do eteru, pustíme.
3: Počkej, víš, jaký je rozdíl mezi ženskou a chlapem? Víš, proč si ženská po ránu prohrábne vlasy?
2: To bude zase kravina.
3: Protože nemá kule.
2: Já nestihl písknout. Uveď další věc.
3: Ta písnička, která teď přijde,

0: Můj dnešní host Pája Líbačka, frontman kapely Focus, není jenom zpěvákem a showmanem v jedné osobě, ale také hodinovým manželem, ale já bych Páju, když je doma manželka sama, určitě nepustil. V každém případě je to řezník, který dělá výborné zabíjačky, jitrničky, klobásky a tak dále. O tom bychom mohli taky požvanit, jestli teda chceš a nemáš s tím problém vlastně spojit ty všechny tvé profese dohromady.
1: No, já s tím nemám problém, jo? Chápeš, když dělám zabíjačky a přijde tam taková 70-letá babička a já jí řeknu, mladá paní, co si dáte? Mně? A nebo tu polévku, nebo tu zabíjačku? A ona odejde a prostě jí pak řeknu, jako bylo to vynikající. Já říkám, babi, ale kdybyste viděla, co bude potom. To je lepší jak sex, když pojíte. Ona ti řekne, ale já jsem stará. Já říkám, vy byste ještě zehnala ptáka z vajece.
0: S tebou se opravdu nedá normálně mluvit, takže jdeme na další písničku s názvem Big Beat Is Not Dead. Kapela Focus, příjemný poslech. Ještě tady upozornění vlastně předtím, než to pustíme, protože Hanka se tam usmívá na mě z režie, že bych se tě měl zeptat, kdy jsi vlastně začal zpívat, aby jsme na to nezapomněli.
1: No, tak já jsem začal zpívat už v kostele. Už jsem začal zpívat v kostele, protože jsem ministroval, jo? A jestli chceš slyšet tu věc, co je tam, Já jsem do 7. třídy měl napsaný obor, že jdu na kněze. Pak se to zlomilo a je se mě ten nejšikovnější slušný rocker.
0: Nedokážu si představit, jak může být, jak by mohl být Pavel Langer jako Pája Líbačka.

0: farářem, protože to do sebe totálně nejde.
1: Kamarády, já kdyby byl knězem, víš, co by bylo zakopaný děcek za faru.
0: Jo, honem další písničku, jedeme na to.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Trochu vážněji dohrála písnička Big Beat Is Not Dead kapely Focus a mého dnešního hosta Pavla Langera, ale my jsme k té písni vlastně moc neřekli, tak zkusme ještě o tom.
3: Big Beat Is Not Dead. Tam je to prostě o tom, že každý týden vyjíždíme za vama pátky, soboty. Samozřejmě manželky dělají, že ne, ale jsou nasrané, doby nebyl, že jo? Ale to je jedno, jo? Prostě my tady se to zpívá o tom, že každý, a ty to znáš moc dobře, co ti budu vykládat, prostě vyjedeš, vrátíš se ráno, dáš jí huba na načelíčko, jdu se vyspat, protože večer jdu hrát dál. No a tak to prostě, tak to je o tom i ten život.
2: Já si pamatuju hodně, ale pamatuju taky ten váš začátek, ten váš start, kdy to vlastně bylo?
3: No tak zhruba už je to před 25 lety, ale s tím jsem přišel jenom já, že si chceme s klukama vzít partu lidí a jenom si tak v nedělu zabrnkat 2-3 hodinky, no jo, jenže. Pak se rozjel ten vlak a jak se říká, z toho už nevyskočíš. No a tato písnička, co bude následovat, tak to je vlastně o mně, když já jsem byl ještě mladý a blbý. Jo, prej se ještě doteď, ale to nevadí, já to neřeším. Tady je prostě to, když jsem nastoupil v JZD. Já jsem ukončil učení, nastoupil jsem do JZD a kamaráde, dáš mi do ruky traktor, já bych oral a oral i třeba 25-7. Víš o tom, proč se píše 25. hodina, když má den 24? Tu 25. píšeme na svačinu.
2: Teď si naznačil, že vlastně nehrajete pop rock nebo big beat, ale že hrajete i ten agrorock.
3: Agrorock, ano, přesně tak. Ale o tom to je, my jsme jasu jezidák a já se za to nestydím. Teď vyvážím hovna, koupil jsem hovno, cuc, kamaráde. Ten název mluví za vše. Vaše sračky, moje kačky. No a tak to prostě je. Miluju tuhle práci.
2: Ale teď už si pojďme pustit tu další skladbu s názvem King of Agro. Focus, příjemný poslech.

0: Kdo rok? Teď bych rád vzpomněl na Čajdu Zánko, protože to byl ten správný rocker. Já bych mu poslal písničku, určitě zoznal taky.
1: Jestli myslíš Čajdu, kamaráde, to byl borec. A to byl hlavně srdcař, co si budeme vykládat. Dělal to všechno srdcem. Jak přišel na motusy, tak přišel na nás a prostě byl v pohodě. Úplně pohodě. Takový chlapů, kdyby bylo víc, tak ten Big Beat je úplně někde jinde.
0: On vlastně spřátelil strašně moc lidí a měl strašně moc kamarádů, hlavně kamarádek, a vždycky říkal, ve dvou se to lépe táhne.
1: Přesně tak, ve dvou se to lépe táhne. Ty chceš se mnou žít a já chci žít s tebou. A víš, jak je to, vždycky si pomáhejme. Na provázku je pindour a ty pěkně drzí. Kozu. A tak to prostě je. V tom životě si musím pomáhat všichni. Já to miluju prostě.
0: Tak teď Čajdovi, píseň ve dvou a kapela Focus.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Další taková kuriozitka. Hrali jsme ve Slavičíně, náš bubeník měl na starosti pyrotechniku, že jo? Měl pyrotechniku. Hráli jsme jednu písničku, už nevím jaká, a hlavně to byl Halloween. Takže jsme byli přeslečení, dělali jsme chemickou jednotku. Kamaráde, teď začaly, vyletěly samozřejmě ty petardy a nad náma začala hořet opona. Tak samozřejmě já jsem nabil, ještě ducha přítomně, vzal jsem hasičák, nabodl jsem, celé jsem to musel postříkat, byl to práškáč, dostalo se to úplně všude, úplně všude. Kluci zvukáři říkali, pane bože, kdo to tam dostane. Ale náš bubeník, proběhlo mu první hlavou, říkal, hoši, já když jsem viděl, jak to hoří, tak jsem si jenom říkal, ty vole, jak budeme všichni zavřeni v tom kriminále. Jsme ve sprše a Langer nás tam všecky... Tadadada. Samozřejmě, pořádal to tam Happy Team, jo? A Dan šťastný přišel za náma a říká, hoši, co budeme dělat? A říkáme mu, kamaráde, to bude rozsudek. Jménem republiky. Pane šťastný, vy nebudete šťastný.
2: Teď si ovšem pustíme další vaši písničku z téhle desky s názvem Tóny změnit svět a tady je vidět, že Jirka, když vám vlastně aranžoval i ve studiu ty písničky, tak pomáhal vám s tím. Vy jste to natočili, ale je vidět, že Jirka tam vložil ten svůj pocit a je opravdu skvělá.
1: Ten se na tom fakt vyžil, jako se na to vyžil. A toto je taková písnička, jak bych to řekl, aj o něm, jo, protože tóny změní svět. Protože podívej se, co dokázali ty kapely, jo, podívej se, Michael Jackson, jo, a takové ty světoznámé kapely. Vždycky těm lidem něco dali, vždycky to v každém něco nechalo. A tady ta věc, tady tu věc, co udělal Jura, tak si myslím, že to dal ze sebe, jakože chce změnit, že i jeden člověk může něco dokázat. Tak to cítím aspoň já.
2: Vlastně Jirka opravdu tady zabodoval, protože v těch 8 tónech najít tolik pocitů je hodně velké umění.
1: Přesně tak. Jak se dám všechno. Když si poslechneš dobrou hudbu, tak se přece uvolníš, ne? Je to taková paráda. Teď si dáš cigárko, dáš si vínečko, pak dobře povečeříš třeba takový stejček, pěkně jemně prorostlý. A teď máš takový, tak jak se říká, mírně prosmažený kamaráde a pak si na to dáš vínečko.

0: Dozněla nám právě písnička s názvem Tóny změnit svět kapely Focus a jejich CDčka Big Beat is not dead. Pavel Langer z Vany Paja Líbačka je vlastně můj dnešní host a také opravdu neřízená střela, kterou ukočírovat je pro mne dost veliký oříšek, ale to nevadí, protože v rokovém žvanci vlastně ten host musí ukázat tu svoji pravou tvář a Pavel Langer takový zkrátka je. On to valí ty vtipy jeden za druhým a kdybych to všechno sestříhal a pustil někdy ve večerních hodinách, tak opravdu posluchači Rádia Kroměříž by se smáli od začátku do konce. A jak vždycky v rokovém žvanci přemlouvám hosty, aby řekli nějaký ten muzikánský příběh, nějaký ten vtípek, tak tady musím opravdu Páju kočírovat tím opačným směrem, aby už brzdil.
1: Počkej, taky ti řeknu jeden takový vtípek, jo? To sexy taxi je o tom, že máš auto, ale já nevím, jestli jsi šel tento vtíp, ale letuška jde po letadle, ne, a ptá se, prosím vás, dá si tady někdo něco ostřejšího, a to je přijde Garabovi, dáte si něco ostřejšího? Ne, já za chvíli řídím. Takže tak to je a v tom životě sexy taxi. Já bych chtěl taky, jako já jsem si říkal, že bych rozjel další živnost, že bych udělal sexy taxi, ale to sexy taxi, už ten název o to napovídá a v té písničce je to jasně popsané. Ženská za volantem, krásná, no, v takové blůzičce, kamaráde, bradavky, jak jsem říkal, jak nejty z Titaniku, paráda, prostě sedneš a musíš být hotový. Pak si přehodíš roli, ty řídíš, ona je vedle a jak to asi tak dopadne? Jedině nádherný, děcka. Jedině užívat života naplno. Každý den.
0: Ježíšku na křížku, ty jsi šílený.
1: Já bych vám to řekl tak, jak já to říkám na plnou hubu, ale nemůžeme, protože Lupo říkal, musíš být prosím tě maximálně slušný, ano, protože to nevysíláme po 22. hodině, tam už by to bylo jedno, ale vysíláme to v 7 a už je 7:45, takže to hrozně letí a my to prostě musíme nějak ukočírovat. Děcka, fakt užívat ten život a naplno, úplně naplno, protože jsme tady hrozně krátce a hrozně ano jednu.
0: A sexy taxi kapely Focus právě dorazilo do rokového žvance. My si ho teď pouštíme a přejeme příjemný poslech.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Pustíme si další písničku a teď se nemohu zase nesmát, protože její název je Hodinový manžel a to je také jedno z povolání mého dnešního hosta, Páji Líbačky z kapely Focus, a on nám už něco veselého o téhle skladbě řekne.
2: Jo, jo, je. A jak jsem ti říkal na začátku, už to není hodinu, už je to jenom vteřinový, ale je to krásné. A já bych tady chtěl hlavně pozdravit svoji dceru, která vyhrála Amose. A já jsem jí fandil a já říkám, že prostě tam něco ze mě je. Je celá šikovná po mně, samozřejmě po mamince taky, ale já jsem na ní fakt hrdý. Jsem na ní hrdý, co dokázala. Jo, děkuju Bohu za to, že tak dopadlo úplně super. Já jsem šťastný.
1: Wow, tak to gratuluji za celé rádio Kroměříž, za rokový žvanec, protože tohleto učitelské ocenění má hodně velkou váhu. Má dcera Eliška dělá v papouščí zoologické zahradě v Bošovicích a nechala mi tady nějaké volné vstupenky pro hosty, tak bych tvé dceři vlastně věnoval pár vstupenek do téhle krásné malé rodinné zoologické zahrady, která se jim rozrůstá a opravdu je to tam nádherné. Doporučuju to vlastně víceméně všem posluchačům. Běžte se tam podívat, stojí to za to, je to kousek od Brna a opravdu je to tam pěkné.
2: Děkuji.
1: Není zač, to je za to ocenění, ale přeju ji hlavně, ať není po tobě. Kolik má vlastně let?
2: 27.
1: Tak to je v pohodě.
2: No, jak říká náš kytarista nejmladší, radši 2 roky sedět, než 3 roky čekat. Že já nejsem pedofil, já jsem jenom nedočkavý.
1: Už se řežou všichni, kdo jsou v režii, kdo tady vylezl, kdo tohle slyší, takže už se tady zastavují i pocestní.
2: Kamaráde, počkej, no a to je, jak vzpomněl tu kosu, tak Pražák se přistěhoval na dědinu, že jo? Takže blbý, že prostě, když si říká, hele Pražák, hele koukej, no, tak si zasadil zemáky, že jo? Samozřejmě nevěděl, co to dělá, tak si to musí vyrostnout a je tam ta nati, jak říkáme tady u nás, že? A říká si, prosím tě, co s tím mám dělat s tu nati? A mu říká, já ti dám. Musíš jít kosu a musíš to posec. Jo, díky, ale choď rační brzo z rána, jo, ať tam ještě není tak vlhko a takové. Dobře, potkaju se za hodinu, ten ráno stává sused a říká, susede, díky za radu, tak jsem si to posekl a měl jsem aj čas, tak jsem to vzal aj tobě.
1: Já vypínám mikrofony a jdeme na další písničku, kapela Focus, Hodinový manžel.

0: Než se nám vlastně povede dneska dochlámat do toho zdárného konce rokového žvance, tak tady jsem si všiml, že zpívá i nějaká holka. Mohl bys ju představit?
1: Ano, je tam, ano. Zuzka Šalášková, ta s náma chvíli jezdila a my děkujeme za to, že s náma byla, protože ta je úplně suprovní. Jak zpěvačka, jak holka. Já myslím, že ta bránice, jak tobě tady dneska vibruje celou tu hodinu, co jsme tady spolu, tak ona to samé. Úžasná holka, ona už teď s náma nejezdí, protože už má Mimčo, ale stará se o ty věci, ale pořád je v tom našem dění, pořád je v té hudby a tak.
0: Nechtěl jsem to říct taky na plnou hubu, ale já se ani nedivím, že s váma nejezdí už.
1: No, manžel jí to zakázal, no, ale my to tady nesmíme říkat nahlas, ale jinak je to krásné, já to miluju prostě. Zuzi, líbačka. Ty říkáš, na co balíme ty ženské, ale víš, jak přijde tam taková 17letá a říká, pozdravuj tě maminka, já říkám, a tatínek ne, tatínek tě nemá rád.
0: No, zpívá nám ještě trochu času na ten závěr dnešního rokového žvance. Uvedeme si poslední písničku s názvem Vrať se mi, ale v každém případě ti, Pavlíku, musím dát jedničku s hvězdičkou a tentokrát to není jenom za muziku a za pokec, ale za ty bránice. Já už fakt nemohu. Pojďme do té poslední písničky.
1: Děkuju, jsi borec. Děkuju. Takže, děcka, já jsem si to užil tady s Lupíkem i v vašem rádiu, úplně úžasné. Najdete nás úplně všude, když najdete na naše stránky www.focusrock.cz, tam najdete kde hrajeme, kde jsme hráli, všechno tam najdete, i naše písničky na Spotify najdete taky. A my se na vás už těšíme na dalších koncertech a hlavně děkuju rádiu Kroměříž a děkuju Lupíkovi, protože já myslím, že má bránicu dneska úplně jde jinde, než tam mám jet. Takže užívejte života naplno a líbačka.
0: Já jsem rád, že jsem to opravdu dneska přežil. Na dobrou bezbolestnou noc všem posluchačům rádia Kroměříž a rokového žvance. Posíláme písničku kapely Focus Vrať se mi. Pájo, o čem ta písnička je? A teď už trošku přibrzdíme.
1: Je to o zamilovaném páru, který se nemohl dát dohromady. Chodili spolu, pak se rozešli, jo, a on by se chtěl vrátit, ale prostě už to nejde, vzpomíná na to, jaké to bylo krásné a chtěl by jí dostat zpátky, chtěl by jí líbat, chtěl by jí náručí, ale bohužel.
0: Naslyšenou!
1: Líbačka, čau!

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chce lépe chránit město před povodněmi. Bývalá restaurace v Domě kultury v Uherském Brodě dočasně poslouží pro přípravu školních obědů. A sdílená kola v Otrokovicích si za prvních 5 měsíců našla své uživatele.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice nechává zpracovat novou územní studii krajiny správního obvodu ORP Kroměříž, která má pomoci lépe plánovat opatření proti povodním. Studie má řešit nejen samotnou Kroměříž, ale také okolní obce. Zaměřit se má například na poldry, retenční nádrže a další vodní plochy, které mohou pomoci zadržovat vodu v krajině. Město zároveň pokračuje v přípravě konkrétních protipovodňových opatření. Ta mají chránit Kroměříž před rozlitím řek Moravy, Moštěnky, Kotojetky, Zacharky a Vážanského potoka. Celková ochrana má být rozdělena do několika etap. Součástí plánu je například vybudování ochranných hrází, retenčních nádrží nebo dalších opatření, které mají snížit riziko zaplavení. Nová studie by měla být dokončena nejpozději v prosinci 2028 a městu i okolním obcím má dát podklad pro další rozhodování o tom, jak krajinu účinně chránit před velkou vodou.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Bývalá restaurace v Domě kultury v Uherském Brodě bude dočasně sloužit jako zázemí pro přípravu školních obědů. Město tak reaguje na rozsáhlou rekonstrukci školní kuchyně na základní škole na Výsluní. Prostory bývalé restaurace projdou potřebnými úpravami, aby splňovaly hygienické a provozní požadavky pro přípravu školního stravování. Denně se zde má připravit 800 obědů pro žáky a zaměstnance školy. Současně bude v Domě kultury zachován prostor pro kulturní a společenské aktivity. Město počítá s tím, že po dokončení rekonstrukce školní kuchyně se prostory vrátí ke svému původnímu využití.
0: Zlínsko.
1: Nové dětské hřiště u polikliniky v Otrokovicích začíná dostávat svou podobu. Na místě už vyrůstají první herní prvky, například velké letadlo s věží a s kluzavkou. Děti se mohou těšit také na lanovku, trampolínu, balanční stezku, houpačky nebo pískoviště s bagrem. Rekonstrukce hřiště začala v polovině července a stavební práce mají podle plánu pokračovat do poloviny září. Pokud vše půjde podle harmonogramu, děti by si nové hřiště mohly poprvé vyzkoušet na přelomu září a října. Investice města do rekonstrukce dosahují přibližně 7,7 milionů korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Sdílená kola v Otrokovicích si za prvních 5 měsíců našla své uživatele. Od začátku března do konce července lidé uskutečnili více než 16 000 výpůjček a na kolech ujeli přes 21,5 tisíce kilometrů. Do systému se registrovalo 1637 uživatelů. K dispozici je 60 kol na 17 stanovištích. Průměrná výpůjčka trvá 12 minut a více než 9 z 10 jízd je kratších než 15 minut. Podle města se tak potvrzuje, že sdílená kola slouží především ke krátkým cestám po Otrokovicích a mohou být alternativou k jízdě autem.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Český filmový rybníček nám poslední dobou servíruje filmy a seriály tuzemských osobností či událostí, které měnily dějiny a nyní si na ně málo kdo vzpomene. Ale naštěstí se do toho filmaři vždy s plnou verbou pustí a vznikají opravdu zdařilé snímky, jako jsou Bratři, Vlny, Zátopek, Nepela a nyní i snímek Osamělý vlk, co jde právě do kin. Dokudrama Osamělý vlk sleduje život a bojové osudy stíhače ráv Josefa Františka. Režisér Ondřej Veverka představí divákům příběh letce, který se proslavil v řadách 303. polské stíhací perutě ráv během letecké bitvy o Británii. Příběh přiblíží Josefa Františka nejen jako letecké SOS 18 se střely během bitvy o Británii, ale také jako člověka s vnitřními pochybnostmi a výjimečnou odvahou. Tak si jeho životní příběh nenechte v kinech ujít.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Večerní pohoda na Rádiu Kroměříž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku. Bojím se vlků v zádech i ovcí.

se velkých slov, jediné svaté pravdy toho, kdy začne lov. I hesel snad vždy

0: jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
1: Rádio Kroměříž.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

co by ti šla k duhu, jednoduchou, prostou, báseň jak zlatou.

budeš, budeš. Rozumem. Zlodějci.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chce lépe chránit město před povodněmi. Bývalá restaurace v Domě kultury v Uherském Brodě dočasně poslouží pro přípravu školních obědů. A sdílená kola v Otrokovicích si za prvních 5 měsíců našla své uživatele.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice nechává zpracovat novou územní studii krajiny správního obvodu ORP Kroměříž, která má pomoci lépe plánovat opatření proti povodním. Studie má řešit nejen samotnou Kroměříž, ale také okolní obce. Zaměřit se má například na poldry, retenční nádrže a další vodní plochy, které mohou pomoci zadržovat vodu v krajině. Město zároveň pokračuje v přípravě konkrétních protipovodňových opatření. Ta mají chránit Kroměříž před rozlitím řek Moravy, Moštěnky, Kotojetky, Zacharky a Vážanského potoka. Celková ochrana má být rozdělena do několika etap. Součástí plánu je například vybudování ochranných hrází, retenčních nádrží nebo dalších opatření, které mají snížit riziko zaplavení. Nová studie by měla být dokončena nejpozději v prosinci 2028 a městu i okolním obcím má dát podklad pro další rozhodování o tom, jak krajinu účinně chránit před velkou vodou.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Bývalá restaurace v Domě kultury v Uherském Brodě bude dočasně sloužit jako zázemí pro přípravu školních obědů. Město tak reaguje na rozsáhlou rekonstrukci školní kuchyně na základní škole na Výsluní. Prostory bývalé restaurace projdou potřebnými úpravami, aby splňovaly hygienické a provozní požadavky pro přípravu školního stravování. Denně se zde má připravit 800 obědů pro žáky a zaměstnance školy. Současně bude v Domě kultury zachován prostor pro kulturní a společenské aktivity. Město počítá s tím, že po dokončení rekonstrukce školní kuchyně se prostory vrátí ke svému původnímu využití.
0: Zlínsko.
1: Nové dětské hřiště u polikliniky v Otrokovicích začíná dostávat svou podobu. Na místě už vyrůstají první herní prvky, například velké letadlo s věží a s kluzavkou. Děti se mohou těšit také na lanovku, trampolínu, balanční stezku, houpačky nebo pískoviště s bagrem. Rekonstrukce hřiště začala v polovině července a stavební práce mají podle plánu pokračovat do poloviny září. Pokud vše půjde podle harmonogramu, děti by si nové hřiště mohly poprvé vyzkoušet na přelomu září a října. Investice města do rekonstrukce dosahují přibližně 7,7 milionů korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Sdílená kola v Otrokovicích si za prvních 5 měsíců našla své uživatele. Od začátku března do konce července lidé uskutečnili více než 16 000 výpůjček a na kolech ujeli přes 21,5 tisíce kilometrů. Do systému se registrovalo 1637 uživatelů. K dispozici je 60 kol na 17 stanovištích. Průměrná výpůjčka trvá 12 minut a více než 9 z 10 jízd je kratších než 15 minut. Podle města se tak potvrzuje, že sdílená kola slouží především ke krátkým cestám po Otrokovicích a mohou být alternativou k jízdě autem.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na Rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší Rádio Kroměříž. V roce 1904 se v Kroměříži narodil Ludvík Páleníček. V Kroměříži maturoval na reálném gymnáziu v roce 1922. Na Karlově univerzitě v Praze vystudoval češtinu a němčinu, učitelský obor. Mezi lety 1927 až 1945 učil na obchodní akademii v Kroměříži. Během této doby se stal organizátor a režisér místního ochotnického dění v souboru Spolek pokrokového studentstva Milíč. Redigoval také časopis Divadelní kultura a později Nezávislá scéna. Později také vystudoval divadelní vědu. Externě přednášel na Vysoké škole ekonomické, dějiny české a slovenské kultury. Páleníček je autorem řady publikací o divadle a výtvarném umění. Zaměřil se na výklad a dílo dalšího kroměřížského rodáka Maxe Švabinského. Na počest Ludvíka Páleníčka byla jedna z kroměřížských ulic pojmenována Páleníčkova. Zemřel v roce 1991. Pohřben je v Kroměříži.
0: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.

Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž má nové dětské hřiště na Švabinského nábřeží. Ve Váženech vznikne nový plot a odstavná stání. A svatý Hostýn opět patřil běžcům a běžkyním.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice dokončila nové velké dětské hřiště ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží. Děti tam najdou dvě herní sestavy z akátového dřeva, velkou workoutovou sestavu, stůl na ping-pong a posezení. Součástí úprav bylo také zastínění stávajícího pískoviště. Město zároveň v poslední době dokončilo nebo připravilo několik dalších dětských hřišť, například ve Váženech, ulici Úprkova nebo na Hanáckém náměstí.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž nechá upravit okolí mateřské školy ve Vážanech. Před budovou vzniknou tři nová odstavná stání, která budou sloužit především rodičům při krátkodobém parkování, při přivádění a vyzvedávání dětí. Součástí stavby bude také nový chodník a oplocení areálu školky, která má zvýšit bezpečnost dětí. Práce začnou do konce srpna a hotovo by mělo být nejpozději během října.
0: Zlínsko.
1: Volební strany už znají čísla pro komunální volby v Otrokovicích. V Otrokovicích už je jasno o číslech, pod kterými budou jednotlivé volební strany kandidovat v letošních komunálních volbách. Losování proběhlo v pondělí 24. srpna na Městském úřadu Otrokovice. Volby do zastupitelstva města Otrokovice se uskuteční 9. a 10. října 2026. O 23 míst v zastupitelstvu se uchází celkem 8 kandidátních listin, které dohromady nabídly 23 kandidátů.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Tradiční běžecký závod na svatý Hostýn přilákal také letos početné startovní pole. Na trať se vydali závodníci různých věkových kategorií a čekalo je náročné stoupání až k cíli na svatém Hostýně. Závodníci museli zvládnout náročnou trasu s výrazným převýšením. Atmosféru závodu podpořila také účast vzácných hostů, mezi nimiž nechyběli bývalí čeští reprezentanti. V kategorii mužů zvítězil Pavel Dvořák z týmu Atletika Alojzov, který 5-kilometrové stoupání zvládl v čase 23.16. Mezi ženami dominovala Linda Mrázková z Děčína s časem 27.33. Závod přilákal běžce z různých částí republiky a nechyběli ani účastníci ze Slovenska. Pro diváky i závodníky šlo o tradiční sportovní událost, která každoročně zpestřuje dění v regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: www.radiokroměříž.cz.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmu donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 15 stovek a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě jednou.

0: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.
1: Kapela Portless je vám stále blíž. Zdravíme Rádio Kroměříž.

0: is keeping me alive.
1: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
2: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chce lépe chránit město před povodněmi. Bývalá restaurace v Domě kultury v Uherském Brodě dočasně poslouží pro přípravu školních obědů. A sdílená kola v Otrokovicích si za prvních 5 měsíců našla své uživatele.
1: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
2: Kroměřížská radnice nechává zpracovat novou územní studii krajiny správního obvodu ORP Kroměříž, která má pomoci lépe plánovat opatření proti povodním. Studie má řešit nejen samotnou Kroměříž, ale také okolní obce. Zaměřit se má například na poldry, retenční nádrže a další vodní plochy, které mohou pomoci zadržovat vodu v krajině. Město zároveň pokračuje v přípravě konkrétních protipovodňových opatření. Ta mají chránit Kroměříž před rozlitím řek Moravy, Moštěnky, Kotojetky, Zacharky a Vážanského potoka. Celková ochrana má být rozdělena do několika etap. Součástí plánu je například vybudování ochranných hrází, retenčních nádrží nebo dalších opatření, které mají snížit riziko zaplavení. Nová studie by měla být dokončena nejpozději v prosinci 2028 a městu i okolním obcím má dát podklad pro další rozhodování o tom, jak krajinu účinně chránit před velkou vodou.
1: Uhersko-Hradišťko.
2: Bývalá restaurace v Domě kultury v Uherském Brodě bude dočasně sloužit jako zázemí pro přípravu školních obědů. Město tak reaguje na rozsáhlou rekonstrukci školní kuchyně na základní škole na Výsluní. Prostory bývalé restaurace projdou potřebnými úpravami, aby splňovaly hygienické a provozní požadavky pro přípravu školního stravování. Denně se zde má připravit 800 obědů pro žáky a zaměstnance školy. Současně bude v Domě kultury zachován prostor pro kulturní a společenské aktivity. Město počítá s tím, že po dokončení rekonstrukce školní kuchyně se prostory vrátí ke svému původnímu využití.
1: Zlínsko.
2: Nové dětské hřiště u polikliniky v Otrokovicích začíná dostávat svou podobu. Na místě už vyrůstají první herní prvky, například velké letadlo s věží a s kluzavkou. Děti se mohou těšit také na lanovku, trampolínu, balanční stezku, houpačky nebo pískoviště s bagrem. Rekonstrukce hřiště začala v polovině července a stavební práce mají podle plánu pokračovat do poloviny září. Pokud vše půjde podle harmonogramu, děti by si nové hřiště mohly poprvé vyzkoušet na přelomu září a října. Investice města do rekonstrukce dosahují přibližně 7,7 milionů korun.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
2: Sdílená kola v Otrokovicích si za prvních 5 měsíců našla své uživatele. Od začátku března do konce července lidé uskutečnili více než 16 000 výpůjček a na kolech ujeli přes 21,5 tisíce kilometrů. Do systému se registrovalo 1637 uživatelů. K dispozici je 60 kol na 17 stanovištích. Průměrná výpůjčka trvá 12 minut a více než 9 z 10 jízd je kratších než 15 minut. Podle města se tak potvrzuje, že sdílená kola slouží především ke krátkým cestám po Otrokovicích a mohou být alternativou k jízdě autem.
1: Nejvíce informací z našeho regionu.
3: Stručně, jasně a společně s vámi.
1: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
4: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.